pohodu a najaktuelný hitový današnice. Na jedinom právom i prvom crnogorskom sportskom rádiu Arena.